Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5. Roger, 5.